statele sportovții, mietnul junior, Ken Triunfu, la forma tenisului Quinton, postoupil Ivan Lendl, Pitrojcu, do semifinále soutěže VTT, dotované 250 tisíc dolarů, když porazil ve zvící námahy Maďara Baláše Tarocího, ve Sestadách, 6-2, 6-2, 6-2. Bojí o ústav závěrečné utkání.